0: It's a sin. Rádio Hana. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Tentokrát si odskočíme mrknout na takzvaný hranický viadukt. Při stavbě severní dráhy císaře Ferdinanda Vídeň-Krakov bylo potřeba před hranicama na Moravě překlenout údolí Veličké. K týma od roku 1846 sloužil 448,5 metra dlouhý cihelný most. Přes dvojkolejňování štreke v roku 1873 ale musel souběžně s původním dostavit další most, tentokrát kamenný. Ani to nevydrželo na dlouho. V roku 1910 se pastila do stavby tentokrát dvojkolejného betónového mosta. To ale provázela hromada peripetií a dostavěný byl až v roku 1939. Při stavbě koridora na přelomu milénia se uvažovalo o zbourání nejstaršího strojce mostu. Nakonec nám ale zvostal a hranický viadukte jsou dneska kulturní památkou. Tož to nezapomeňte omrknout. Rádio Hana.

0: víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kino Metropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gover.
4: Gobert. Cíleš, Francie.
2: Slavný spisovatel Abel z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
5: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět. To je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
6: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
7: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
8: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
9: Rádio Haná.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
9: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
9: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
9: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Haná. To je ta nejlepší komunita posluchačů.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Býci, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svěžného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáříte. Pany, říkejte věci bez obalu, ale laskavě a empaticky. Váhy, s úsměvem o tomto víkendu vyrazte třeba na drink. Štíři, přemýšlíte, co vám udělá dobře, zkuste třeba horkou koupel. Střelci, je čas načerpat energii a zlepšit si náladu. Kozorozi, chaotické situace dostanete rychle pod kontrolu. Vodnáři, týden byl celkem rušný, tak se vám chce jenom lenošit. A co my ryby, během volna se prý můžeme rozmazlovat, jak je libo.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Rádio Hana.

0: noviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonboniéru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky.

0: počasí.
1: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Pokaváť chcete vejít na kole a zrovna nestojíte o propocený tričko, vyrazte s náma po cyklostezce Romža z Konice do Prostějova. Název pobrala od říčky Romže, která pramení ve Cbylo a za Prostějovem se stíká z Hloučilo. Cyklostezka dlouhá, bratro, 30 kilásku, jo, kopíroji a ešle si chcete jenom tak lážo, plážo šlapat, jak na rotopédo. Nechte se vevíc do Konice, tam houpníte do sedla a zbytek až nechte na fyzice. Většinou po asfaltce pofrčíte kolem čertové hrebníku pod Čoninem, přes vehlášený letovisko Stražesko vás to zavede na Bělák a odsáď hanáckéma rovinkama až do Prostějova. Ti nadupanější to můžou vzít mírným stoupáním a obráceně, každé podle gusta. Každopádně vejlet kolem Romže by nebylo dobrý venechat.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za

0: Pašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gové.
4: Kubér. Cíleš, Francie.
2: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
5: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem,

0: A ikonou cestovatelských pořadů byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
1: I said I know how to cook.
2: Oh, I'm sorry, I didn't understand that. Shut the fuck up. I
0: see. Že léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
3: Are you a good guy or a bad guy?
0: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
4: I just don't see myself on stage with Liam.
0: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce. No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
5: České komedie, drama, léčivé účinky, sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
0: Díky Lukáši, měj se krásně.
6: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
7: Ráno na Hané.

0: Robbie Williams, tomu říkám pořád na ranní pstruha, pstruha. Krásné dobré ráno, zdravíme vás, ať už nás posloucháte kdekoliv, jestli zrovna stáváte, a nebo už jste dávno na ranní směně.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po sedmé nás čeká třeba oblíbená Ava Max.
2: I

0: nebo bude Survivor. Teď už ale pojďme na novinky. Díky, že jste si nás naladili i takhle brzo ráno.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum, najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
2: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
4: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
1: Víkend společně.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: chvíli už pošleme třeba Bon Jovi, bude i Sombr, ale teď se pojďme podívat, co nám předpovídají hvězdy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Bícip, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svižného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáříte. Pany, říkejte věci bez obalu, ale laskavě a empaticky. Váhy, s úsměvem o tomto víkendu vyrazte třeba na drink. Štíři, přemýšlíte, co vám udělá dobře, zkuste třeba horkou koupel. Střelci, je čas načerpat energii a zlepšit si náladu. Kozorozi, chaotické situace dostanete rychle pod kontrolu. Vodnáři, týden byl celkem rušný, tak se vám chce jenom lenošit. A co my ryby, během volna se prý můžeme rozmazlovat, jak je libo.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.
3: Dobré ráno. Dobré ráno.

0: Leaving on the Jet Plane, písnička, kteří s námi teprve odjíždí na dovolenou, tak hlavně šťastnou cestu. Teď ale neseme tipy pro ty, co s náma zůstávají nahané. V Olomouci na letiště v Neředíně už od 9 hodin startuje olomoucká koloběžkyáda s dobrým místem pro život a taky naším rádiem. Přijďte si zajezdit, podpořit děti s autismem, zafandit hokejisty Olomouce nebo si užít hasičskou pěnu. Pokud vás lákají spíše historické skvosty na čtyřech kolech, tak ve Šternberku a okolí se dnes jede rally Ekce Homo Historic se 300 nádherných veteránů. A sportovní nadšenci mohou vyrazit do Duban na běžecký závod 4D Run, kde si zaběhnou trasy od dětských závodů až po desítku. Teď ale užívejte start dnes s námi, také za chvíli s Michalem Hrůzou a nebo Fancy.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení.

0: Kisy a vaše Rádio Hana. Chystáme Bee Gees nebo Tomáše Kluse a dál si hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr po celý den. A přesně tak dlouho můžete poslouchat naše rádio. Jiné věci bychom ale celý den dělat neměli. Třeba celý den sedět na telefonu. A na to si teď posvítíme.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Hold, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů. Třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební.

0: Pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Eremburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
1: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
0: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
3: Počasí.
4: Dneska čekáme oblačno až zataženo, k večeru musíme počítat s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Zítra bude převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku a pranostika nám říká, že ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
5: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
6: Doprava.
4: Olomouci nám hlásíte dopravu bez problémů, pozor si musíme dát ale v Otrokovicích. Tady zasahují záchranáři u nehody autobusu a chodce v ulici Erbenova, tak nohu z plynu. A policejní hlídka číhá ve Vyškově na ulici Brněnská.
6: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
6: Víkend společně.
9: Rádio.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Chvíli přineseme tipy, kam můžeme vyrazit, tak držte vlny a teď už se pojďme podívat, co dneska slavíme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Krásný víkend, neděle s datem 13. září je tady a narozeniny má novinářka Nora Fridrichová. Herec a komik Marek Daniel má 45, stejně jako bývalý chorvatský tenista Goran Ivaniševič. A slaví také bývalý člen kapely One Direction Niall Horan. Ale to úplně nejdůležitější je Mezinárodní den čokolády. A tu čokošku si můžeme dát i k svátku, ten má dneska každý Lubor. Vše nejlepší a jako bonus sváteční song od nás.
1: Luborové, jste připraveni?

0: Divoký byl a neděle s rádiem Haná, slunce nám pomalu stoupá a my už vneseme další porci víkendových tipů. V Olomouci dnes vyraste do ulic, probíhají tu dny evropského dědictví s otevřenými památkami a skvělým programem. Na výstavišti Flora navíc od 9 hodin probíhá mezinárodní výstava psů Flora Canis a na tržnici tradiční olomoucká pouť. Jestli chcete vyrazit s dětmi na výlet, tak na hradě Sovinec probíhá víkendové loučení s létem. Kašpárek na Skalním hradě plné šermířů, pohádek a sokolníků. A pokud toužíte po tradicích, prostě obzve na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka na Hanácké slavnosti. Čeká vás folklorní průvod, hody a večer koncert Anety Langerové. Zkrátka neděle jako malovaná. A na rádiu Haná nás čekají Foster the People nebo Vanessa Williams.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva

0: Vlašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky

0: uhraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Chcete si sednout tady, nebo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
1: Rádio Hana.

0: velké opravy.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
3: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
2: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
3: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
2: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazdil.
4: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
2: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Už se ale pojďme podívat na novinky. Víme, co nového se chystá v olomouckém divadle Tramtárie. Radio Haná je 8.57.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Olomoucké divadlo Tramtárie čeká zlomová sezóna ve znamení velkého stěhování a loučení s některými hrami. Už v lednu příštího roku by totiž tato nezávislá scéna měla najít svůj nový domov v prostorech hanáckých kasáren. Pokud tedy máte v Tramtárii své oblíbené kousky, určitě s návštěvou neotálejte, ať je stihnete vidět úplně naposledy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
1: Sport.
3: Fotbalisty SK Sigma Olomouc čeká po vyřazení z domácího poháru ligové utkání v Plzni, kde nastoupí dnes od 15 hodin. Trenér Pavel Hapal zdůraznil, že je klíčové na pohárový nezdar zareagovat a navázat na dobré ligové výkony. Zápas bude o to specifičtější, že na lavičce domácí Plzně nedávno došlo ke změně trenéra, když Martina Hyského nahradil olomoucký odchovanec Radoslav Kováč. Přestože Hanáci očekávají soupeře v herní euforii, jejich cílem zůstává získat všechny 3 body.
1: Počasí.
0: Dnes si sluníčko vezme tak trochu dovolenou. Na nebi převládne oblačno až zataženo. Jak se bude blížit večer, vytáhněte pro jistotu deštníky, protože dorazí přehánky. Teploměr nám ale ukáže stále příjemných 17 až 21 stupňů. A jak to vypadá zítra? Šedivá obloha vydrží a kapky vody potrápí většinu z nás. Počítejte s deštěm nebo přehánkami, někde se může objevit i nějaká ta bouřka. Denní maxima se vyšplhají k hranici 21 stupňů. A dobrá zpráva na závěr, s příchodem zítřejšího večera začne srážek postupně ubývat. Na okruhu Olomouce pozor na policejní hlídku na exitu Přáslavice, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Policejní hlídka je i na D46 na trase Olomouc Vyškov na exitu Prostějov sever a pozor si musíme dát také v Lipníku nad Bečvou. Tady nám stojí hned na příjezdu do Lipníku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

před námi je teď hodina plná tipů, kam vyrazit. Už za chvíli vás pozveme na ty nejlepší akce v regionu. A potom se vydáme na výlet v Hanáčtině. Tak držte vlny, bude taky ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli Jennifer Rush, One Republic.

0: V rámci Dnů památek. A ještě speciální pozvánka do Přerova, kde v neděli spojíme chutě kraje s naším radiotalentem. V rámci oblíbeného gastrofestivalu zazní koncerty 4 finalistů. V neděli v Přerovském parku Michalov. A těší se i hejtman Olomouckého kraje.
1: A je to tady. Radiotalent Olomouckého kraje vyvrcholí v neděli 13. září v Přerově v parku Michalov. Přijďte podpořit naše finalisty a objevte novou muziku. Určitě nebudete litovat. A pozor, celá akce se uskuteční v rámci gastrofestivalu Chutě kraje. U toho přece nemůžete chybět. Já tam budu taky, váš hejtman Ladislav Okleštěk.
0: Tak se těšíme a na Rádiu Haná posíláme dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli Michael Jackson anebo Xindl X.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.

0: Little X a song Cudzinka v tvojej zemi, to ale na rádiu Hana rozhodně neplatí. My jsme na Hané jako doma. A co víc, máme na našich vlnách furtovníky, kteří nás každý víkend provází po naší krásné Hané a dokonce i v hanáčtině. A protože pršet bude dneska nejspíš až večer, tak ještě stíháme další krásný výlet.
1: Rádio Haná uvádí hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Tentokrát si odskočíme mrknout na takzvaný hranický viadukt. Přes stavbě severní dráhe císaře Ferdinanda, Vídeň, Krakov, bylo potřeba před hranicama na Moravě překlenout u doly Veličké. K týma od roku 1846 sloužil 448,5 metra dlouhé cihelné most. Přes dvojkolejňování štrekev roku 1873 ale museli souběžně s původním dostavit další most, tentokrát kamenné. Ani to nevydrželo na dlouho. V roku 1910 se pustila do stavby tentokrát dvojkolejného betónového mosta. To ale provázela hromada peripetií a dostavěný byl až v roku 1939. Při stavbě koridora na přelomu milénia se uvažovalo o zbourání nejstaršího strojce mostu. Nakonec tam ale zvostal a hranický viadukte jsou dneska kulturní památkou. Tož to nezapomeňte omrknout.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: Ladíte Rádio Hana a náš nejlepší hudební výběr, který bude pokračovat i po 10. hodině. Pojďme se podívat na to, co nás čeká a nemine.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Čeká nás náš Jukebox a v něm také Moby. Víkendový Jukebox obživí i Mekeš Birka. A dáme i Duren Duren. Teď už se ale pojďme podívat na náš víkendový infoservis. Radio Hana je 9.56. Díky, že ladíte.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké

0: Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
1: Sport.
0: Tenisové US Open dnes čeká velké finále mužské dvouhry. O svůj první titul z tohoto prestižního newyorského turnaje se poperou 29-letý Němec Alexander Zverev a domácí talent Ben Shelton. Tak uvidíme, kterému z nich se nakonec podaří vybojovat tuto cennou trofej.
1: Radio Hana. S námi máte přehled i v neděli. Počasí.
2: V roce 1947 jsme 13. září měřili 31 stupňů Celsia. Tak tento rekord dneska rozhodně nepřekonáme. Čekáme příjemných 17 až 21 stupňů. Převážně bude pod mrakem a jak se bude blížit večer, vytáhneme pro jistotu deštníky, protože se přimíchají přehánky. V pondělí si od šedivých mraků také moc neodpočineme, vládu přebere velká oblačnost a na většině míst musíme počítat s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se k tomu všemu může přidat i bouřka. Denní maxima se vyšplhají opět na 21 stupňů.
3: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Olomouci, pozor na Velkomoravské, tady nám hlásíte policejní hlídku, nohu z plynu, rozhodně také na D35 na trase Olomouc Lipník nad Bečvou před exitem Velký újezd. A policie na vás číhá také na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Hulín Západ. Tak pěkně podle předpisů, ať nemáme zbytečně pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
4: Rádio Hana
1: a Jukebox.
4: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

8 po vaše rádio Haná, kde jsme náš dopolední čubok zahájili opravdu pořádnou romantikou. Na našem Facebooku zase zjišťujeme, co dneska podnikáte a vy nám tam píšete, to máme velkou radost. Lucie Aleš nám posílá pozdrav z Milov a Miroslav Birtus má o zábavu postaráno. Dneska totiž hlídá vnoučata, tak ať moc nezlobí. Za to Ivan Husák na to jde z vesela a plánuje čistý odpočinek. Tak si to užívejte, ať už hlídáte, lenošíte. Rádio Haná vám k tomu dál hraje a užíváme si náš víkendový jukebox. Teď už Mekyš Birka.

0: na Jukebox na rádiu Hana, kde vám právě teď hrajeme na přání. Naše číslo je 585 22 55 88 a tady si můžete zavolat o písničku. Napsat nám samozřejmě můžete také na náš Facebook anebo e-mail studio@radiohana.cz. Tak se těšíme na vaše vzkazy. Za chvíli už je v plánu Shebuzy, Shakespeare's Sister i kapela No Name.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
9: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
10: Radio Hana.
11: Nejlepší

sedím, kažu a sekáním, zatímco Alžběta Čatková nikam nejde, protože u nich prší a zůstává v teple domova. Posluchačka Miloše Zapletolová nám zase píše, že využívá počasí, dokud to jde, a vyrazila ven. Ano, podle předpovědi by mělo pršet hlavně večer, tak toho ještě rychle vyrazila.

Patrej na vaše rádio Hana, kde už za chvíli mrkneme na tipy, kam vyrazit, ale teď hrajeme na přání. A to pro tu nejlepší maminku Marušku k jejímu včerejšímu svátku. Její oblíbenou písničku Můzu posílají její tři klemprtiny. Maruško, přejeme všechno nejlepší a posíláme nou.

0: No Name a Muza, ano, ta si nás určitě našla a my jsme pro vás zase našli tipy, které dneska máme v našem regionu. Pojďme se podívat, kam můžeme vyrazit.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Krásnou neděli všem upřímačům. Pojďme se podívat, co se děje v našem regionu. Přímo v Olomouci patří dnešní den dnům evropského dědictví. Od 16 hodin zahraje v Parkánových zahradách žesťový kvintet vojenské hudby Olomouc. Podvečer v kapli v 17.30 příjemní olomoucké smyčcové kvarteto s populárními hity a v 8 hodin proběhne magické noční muzicírování pod renesanční lodí. A co se chystá ve zbytku našeho kraje? V parku Michalov probíhá festival Chutě kraje spojený s finále naší soutěže Radio Talent, kde vás čekají koncerty 4 finalistů i skvělé jídlo. Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vrcholí hanácké slavnosti. Odpoledne patří folklornímu programu a večer vše vyvrcholí koncertem Anety Langerové. A na hradě Sovinec až do podvečera pokračuje pohádkový program Kašpárek na Skalním hradě se šermíři, sokolníky a kováři. Tak si užijte skvělý zbytek neděle, ať už vyrazíte kamkoliv.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

0: Rádio Hana.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

hodiny a jejich souhvězdí na rádiu Hana. Díky, že nás ladíte i takhle v neděli dopoledne. My vám posíláme náš víkendový jukebox a budeme v tom rozhodně pokračovat dál i po 11.

0: Teď ale mrkneme do Šumperka. Tady nás totiž od pondělí čekají nová omezení. Radio Haná je 10.57.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Jdeme do Šumperka. Chystaná stavební oprava lávky v Uničovské ulici omezí asi na 15 dní chodce a cyklisty v období mezi 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatímní koridor podél silnice 446.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli.
1: Sport.
3: Ostrý start nového ročníku Maxa ligy podtrhne třetí kolo v pěti dnech. Přerovští hokejisté se ve druhé polovině zápasového víkendu představí na ledě Zlína, kde budou chtít navázat na sobotní domácí výhru nad Havířovem 2-1. Střetnutí dvou klubů vyznávajících jako své barvy modrou a žlutou odstartuje dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu. Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. V úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů. Olomouci je doprava na pohodu, pozor si ale musíme dát jinde v regionu. Policejní hlídky na vás číhají na D35 na trase Mohelnice Olomouc na exitu Letovel, jsou i na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Kroměříž Východ, anebo na D46 na trase Vyškov Olomouc na exitu Brodek Prostějova. Tak nohu z plynu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Haná
1: a Jukebox.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

I k nedělní kávě. V Juboxu listujeme vaše vzkazy ze všech koutů světa. Jitka Richterová nám píše z německého Bambergu, kde lenoší se svými dvěma psími dámami po včerejším náročném výcviku. Jakub Abeška se chystá sledovat živě MotoGP a Formuli 1, tak to teda závidíme. A Dušan Navrátil nám posílá pozdrav rovnou z Islandu, kde právě přistál, tak ať se vám tam líbí. Pište nám samozřejmě dál na náš Facebook a my vám budeme dál posílat písničky na přání. Další nás čeká už za malou chvíli, ale teď George Ezra a hlavně kapela Chinaski.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rádio Hana
10: a Jukebox.

na vaše rádio Hana. V našem Jukeboxu letí z našeho studia velká spousta emocí a vzkazů. Alena Stará jede navštívit maminku a pak se chystá na hory a burčák. Pozdrav přišel i od Lukáše Pitáka z Bohnic, kterému přejeme hodně sil a klidný den. A obrovské poděkování a písničku posíláme až ze Sydney od Jany Masárové pro kamarády Táňu a Zdeňka za velkou pomoc s jejím tatínkem v nemocnici. Takže posíláme písničku na přání, posíláme samozřejmě i hodně sil pro tatínka a dál si užíváme náš víkendový jukebox. Díky, že jste s námi. Kapela Team.

0: rána Stojiša, neděle s rádiem Hana, máme 13. září a kdo by to byl řek? Zbývá nám už jedna, je už jenom 101 dní do Vánoc. Ano, 3 měsíce a 10 dnů přesně. Blíží se to strašně rychle a už zase začínají na nás vyskakovat různé reklamy a hlavně všemožné podvody. Tak si na to pojďme posvítit.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
5: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na

0: mu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Oslava nejkrásnějšího Beach Boye Filipa, neúnavného střihače Matěje, ale především dva nejlepší kapitány a zároveň novomanžele Luciádu a Laďu Tománkovi. Děkujeme vám za každý moment na moři a za ty nejkrásnější vzpomínky. Přejeme vám, aby vaše společná plavba životem byla stejně tak krásná jako tenhle týden s vámi. Ať vám manželství nikdy nenarazí na mělčinu a doufáme, že Laďovi se konečně podařilo splnit manželskou povinnost. MIG 21 je na pouze pro vás.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Snadné je žít, krásnější závěr našeho víkendového Juboxu si snad ani neumím představit. Na rádiu Haná se už blíží 12. hodina. Čas oběda, ale taky čas na zprávy. Hit za

dávkou romantiky. Teď už ale novinky. Radio Hana je 11.56. Díky, že neděli trávíte s námi. Bude 12.

0: Jak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
1: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
0: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
3: Sport.
0: Poprvé světová jednička a poprvé vítězka amerického US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Ariny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6-4, 5-7 a 6-2 na sety a získala tak svůj druhý Grand Slamový titul v sezóně a celkově třetí v kariéře.
3: Časí.
4: Dneska čekáme oblačno až zataženo, k večeru musíme počítat s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Zítra bude převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku a pranostika nám říká, že ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
4: Na nedělních cestách pozor na policejní hlídky. V Olomouci nám zatím žádnou nehlásíte, ale pozor si musíme dát v Prostějově v ulici Brněnská. Policie na vás číhá také v Přerově na ulici Tovačovská. A pozor na policii také mezi Lipníkem nad Bečvou a obcí Hranice. Tak ať nemáte zbytečně pokutu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolni.cz.
3: Víkend společně.
8: Rádio.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Nedělní polední pohoda právě vrcholí, ať už máte nohy nahoře, nebo zrovna doplňujete energii dobrým jídlem. Věděli jste, že dnešní datum ukrývá v kalendáři pár fakt nečekaných zajímavostí. Za malou chvíli si prozradíme, jaký mezinárodní den zrovna máme a jaké osobnosti slaví narozeniny. Dál si užívejte nedělní relax s námi.
0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Skonto
8: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Krásný víkend, neděle s datem 13. září je tady a narozeniny má novinářka Nora Fridrichová. Herec a komik Marek Daniel má 45, stejně jako bývalý chorvatský tenista Goran Ivaniševič. A slaví také bývalý člen kapely One Direction Niall Horan. Ale to úplně nejdůležitější je Mezinárodní den čokolády. A tu čokošku si můžeme dát i k svátku, ten má dneska každý Lubor. Vše nejlepší a jako bonus sváteční song od nás.
2: Luborové, jste připraveni?

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Olomoucké divadlo Tramtárie čeká zlomová sezóna ve znamení velkého stěhování a loučení s některými hrami. Už v lednu příštího roku by totiž tato nezávislá scéna měla najít svůj nový domov v prostorech Hanáckých kasáren. Pokud tedy máte v Tramtárii své oblíbené kousky, určitě s návštěvou neotálejte, ať je stihnete vidět úplně naposledy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla. Píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 000 lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 000 obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
1: Sport.
0: Fotbalisty SK Sigma Olomouc čeká po vyřazení z domácího poháru ligové utkání v Plzni, kde nastoupí dnes od 15 hodin. Trenér Pavel Hapal zdůraznil, že je klíčové na pohárový nezdar zareagovat a navázat na dobré ligové výkony. Zápas bude o to specifičtější, že na lavičce domácí Plzně nedávno došlo ke změně trenéra, když Martina Hyského nahradil olomoucký odchovanec Radoslav Kováč. Přestože Hanáci očekávají soupeře v herní euforii, jejich cílem zůstává získat všechny 3 body.
1: Počasí.
2: Dnes si sluníčko vezme tak trochu dovolenou. Na nebi převládne oblačno až zataženo. Jak se bude blížit večer, vytáhněte pro jistotu deštníky, protože dorazí přeháňky. Teploměr nám ale ukáže stále příjemných 17 až 21 stupňů. A jak to vypadá zítra? Šedivá obloha vydrží a kapky vody potrápí většinu z nás. Počítejte s deštěm nebo přeháňkami, někde se může objevit i nějaká ta bouřka. Denní maxima se vyšplhají k hranici 21 stupňů. A dobrá zpráva na závěr, s příchodem zítřejšího večera začne srážek postupně ubývat. Pozor na policejní hlídky, jednu nám hlásíte na D55 na trase Otrokovice Hulín mezi exity Otrokovice Sever a Hulín Východ. Další policejní hlídka je na D46 na exitu Olomouc Střed. A hlásíte nám také kolony v obci Jedovnice v ulici Jiráskova. Zdržet se tady můžete do 5 minut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr. Sedí.

0: muziky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní knau zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší.

20. září. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes s námi vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gové.
4: Gobert. Cíleš Francie.
2: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
5: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
6: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
7: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
8: Just pure anger. And it

0: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: Beyoncé,
2: české komedie, drama, léčivé účinky, sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
0: Díky Lukáši, měj se krásně.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr.

0: 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
0: Sport.
2: Ostrý start nového ročníku Maxa ligy podtrhne třetí kolo v pěti dnech. Přerovští hokejisté se ve druhé polovině zápasového víkendu představí na ledě Zlína, kde budou chtít navázat na sobotní domácí výhru nad Havířovem 2-1. Střetnutí dvou klubů vyznávajících jako své barvy modrou a žlutou odstartuje dnes v 18 hodin.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
3: V roce 1947 jsme 13. září měřili 31 stupňů Celsia. Tak tento rekord dneska rozhodně nepřekonáme. Čekáme příjemných 17 až 21 stupňů. Převážně bude pod mrakem a jak se bude blížit večer, vytáhneme pro jistotu deštníky, protože se přimíchají přehánky. V pondělí si od šedivých mraků také moc neodpočineme, vládu přebere velká oblačnost a na většině míst musíme počítat s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se k tomu všemu může přidat i bouřka. Denní maxima se vyšplhají opět na 21 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Dobrou zprávu neseme z Olomouce. Uzavírka ulice Klimeckého je u konce a už jsou tu nové plynové přípojky. Pozor si ale musíme dát v Litovli na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojánského mostu. Počítejte tady s omezením.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Divoký byl a vaše rádio Haná, kde si dál hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr a hrát to dneska pěkně bude také v Přerově v parku Michalov. Pokud nevíte, co s dnešním večerem, tak já si myslím, že pro vás máme úplně ten nejlepší tip, kam vyrazit. Že, Marku?
1: Ahoj Leuš, dobrý den posluchači. V televizi začala Superstar, v rádiu finišuje talentová soutěž Radio Talent. U nás to není jenom o jednotlivcích, u nás je to taky o kapelách. Finále dneska, skvělé koncerty pod širým modrým nebem v parku Michalov. A souběžně s námi je v parku Michalov i festival Chutě kraje, takže to celé z finále Radio Talentu bude eňo, ňuňo, tutti frutti, magnifico. Prostě bude to mít velký přesah. Přijďte za námi, park Michalov, finále Radio Talentu na Chutích kraje. Budeme s vámi dnes až do 18. hodiny.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích
1: je
0: ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: čem se píše?
1: Máte správně naladěno, s námi víte, co se řeší v našem regionu. Podzim přinese do divadla pořádnou dávku emocí. Olomoucký Central totiž chystá festivalový epilog divadelní Flory s podtitulem Solidarita. Program nabídne 4 výjimečné inscenace od současného fyzického divadla přes scénický koncert až po třaskavé komedie. Diváci se mohou těšit třeba na hru inspirující se Havlem nebo na provokativní představení o ženském údělu s odkazem na Pepka Námořníka. Podrobnosti dohledáte na webu Olomouc.cz. Na Jesenicku zase zaujal úplně jiný příběh. V Hinčicích nad Moravou totiž chovají netradičně pasené slepice. Místo krav se tak na tamních horských lukách prohání stovky slepic, které si užívají čerstvého vzduchu a zelené trávy. O unikátním regenerativním chovu píše olomoucký deník. A na závěr zpráva od hygieniků. Ti přes léto zkontrolovali téměř stovku dětských táborů v regionu. Kontroly dopadly skvěle, hygienici odhalili jen 4 drobné pochybení a kromě čistoty hlídali i pestrost jídelníčku. Informoval o tom šumperský rej. A my jedeme dál.
0: Víme, o čem se píše. Radio Haná.

0: CZ.
1: Luskni CZ.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky

0: hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

0: exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Radio Haná.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1
0: Rádio Hana.

0: Té energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Jdeme do Šumperka, chystaná stavební oprava lávky v Uničovské ulici omezí asi na 15 dní chodce a cyklisty. Období mezi 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatímní koridor podél silnice 446.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli. Sport. Tenisové US Open dnes čeká velké finále mužské dvouhry. O svůj první titul z tohoto prestižního newyorského turnaje se poperou 29-letý Němec Alexander Zverev a domácí talent Ben Shelton. Tak uvidíme, kterému z nich se nakonec podaří vybojovat tuto cenou trofej.
2: Počasí.
3: V pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu. Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. V úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů. Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumbaldem, tady zase měří v Nové Dědině. Nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: pokračuje nálož skvělé muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
4: Luskni CZ.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90.

0: 15. září. Kaufland.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem u přijímačů. Pojďme se podívat, co se děje v našem regionu. Přímo v Olomouci patří dnešní den dnům evropského dědictví. Od 16 hodin zahraje v Parkánových zahradách žestový kvintet vojenské hudby Olomouc. Podvečer v kapli v 17.30 příjemní olomoucké smyčcové kvarteto s populárními hity a v 8 hodin proběhne magické noční muzicírování pod renesanční lodí. A co se chystá ve zbytku našeho kraje? V parku Michalov probíhá festival Chutě kraje spojený s finále naší soutěže Radio Talent, kde vás čekají koncerty 4 finalistů i skvělé jídlo. Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vrcholí hanácké slavnosti. Odpoledne patří folklornímu programu a večer vše vyvrcholí koncertem Anety Langerové. A na hradě Sovinec až do podvečera pokračuje pohádkový program Kašpárek na Skalním hradě se šermíři, sokolníky a kováři. Tak si užijte skvělý zbytek neděle, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
1: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
0: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
3: Sport.
0: Poprvé světová jednička a poprvé vítězka amerického US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Ariny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6-4, 5-7 a 6-2 na sety a získala tak svůj druhý Grand Slamový titul v sezóně a celkově třetí v kariéře.
4: Počasí.
5: Dneska čekáme oblačno až zataženo, k večeru musíme počítat s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Zítra bude převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku a pranostika nám říká, že ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
5: Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc, a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A dneska ještě pozor, ve Šternberku

0: Opavská, Sadová, na Horním náměstí a taky na autobusové stanici a parkovišti u sportovní haly. Silnice se opět otevřou dnes po 19. hodině.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší hudební výběr na rádiu Hana, taky vzpomínka na osmdesátky. Děkujeme moc, že si užíváte víkend s námi. Vzpomínáme na hity, na kterých jsme vyrůstali, ale dneska pro vás máme něco zcela speciálního. Přerově v Parku Michalov totiž dneska objevujeme úplně nové talenty a vy můžete být u toho, že Marku?
1: Ahoj Leuš, dobrý den posluchači. V televizi začala Superstar, v rádiu finišuje talentová soutěž Radio Talent. U nás to není jenom o jednotlivcích, u nás je to taky o kapelách. Finále dneska, skvělé koncerty pod širým modrým nebem v Parku Michalov. A souběžně s námi je v Parku Michalov i festival Chutě kraje, takže to celé z finále Radio Talentu bude eňo, ňuňo, tutti frutti magnifico. Prostě bude to mít velký přesah. Přijďte za námi, Park Michalov, finále Radio Talentu na Chutích kraje. Budeme s vámi dnes až do 18. hodiny.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
5: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana. Životní styl.
1: Máte pocit, že občas potřebujete trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne. Posloucháte Rádio Hana.

0: sestavovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože...

0: děkujeme. Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Olomoucké divadlo Tramtárie čeká zlomová sezóna ve znamení velkého stěhování a loučení s některými hrami. Už v lednu příštího roku by totiž tato nezávislá scéna měla najít svůj nový domov v prostorech hanáckých kasáren. Pokud tedy máte v Tramtárii své oblíbené kousky, určitě s návštěvou neotálejte, ať je stihnete vidět úplně naposledy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
0: Sport.
2: Fotbalisty SK Sigma Olomouc čeká po vyřazení z domácího poháru ligové utkání v Plzni, kde nastoupí dnes od 15 hodin. Trenér Pavel Hapal zdůraznil, že je klíčové na pohárový nezdar zareagovat a navázat na dobré ligové výkony. Zápas bude o to specifičtější, že na lavičce domácí Plzně nedávno došlo ke změně trenéra, když Martina Hyského nahradil olomoucký odchovanec Radoslav Kováč. Přestože Hanáci očekávají soupeře v herní euforii, jejich cílem zůstává získat všechny 3 body.
0: Počasí.
1: Dnes si sluníčko vezme tak trochu dovolenou. Na nebi převládne oblačno až zataženo. Jak se bude blížit večer, vytáhněte pro jistotu deštníky, protože dorazí přeháňky. Teploměr nám ale ukáže stále příjemných 17 až 21 stupňů. A jak to vypadá zítra? Šedivá obloha vydrží a kapky vody potrápí většinu z nás. Počítejte s deštěm nebo přeháňkami, někde se může objevit i nějaká ta bouřka. Denní maxima se vyšplhají k hranici 21 stupňů. A dobrá zpráva na závěr, s příchodem zítřejšího večera začne srážek postupně ubývat. Dobrou zprávu neseme z Olomouce, u zabírka ulice Klimeckého je u konce a už jsou tu nové plynové přípojky. Pozor si ale musíme dát v Litovli na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojánského mostu. Počítejte tady s omezením.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme neděli na jedničku.
2: Nedělní podvečer přímo vybízí k hození noh nahoru a k čistému relaxu. Je skvělé, že si tuhle pohodu užíváte právě u svých přijímačů. 13. září v kalendáři totiž skrývá celou řadu překvapení. Věděli jste například, jaké neobvyklé výročí dnes připadá na tento den, nebo kdo slaví významný svátek? Už za malý moment vám ta nejzajímavější fakta prozradím. Do té doby vám přeji čistou hlavu a pohodové plynutí dnešního dne, ve kterém vás i nadále provází hit za hitem.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné.

0: tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Krásný víkend, neděle s datem 13. září je tady a narozeniny má novinářka Nora Fridrichová. Herec a komik Marek Daniel má 45, stejně jako bývalý chorvatský tenista Goran Ivaniševič. A slaví také bývalý člen kapely One Direction, Niall Horan. Ale to úplně nejdůležitější je Mezinárodní den čokolády. A tu čokošku si můžeme dát i k svátku, ten má dneska každý Lubor. Vše nejlepší a jako bonus sváteční song od nás.
0: Luborové, jste připraveni?

0: zprávy. Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
1: Sport.
0: Ostrý start nového ročníku Maxa ligy podtrhne třetí kolo v pěti dnech. Přerovští hokejisté se ve druhé polovině zápasového víkendu představí na ledě Zlína, kde budou chtít navázat na sobotní domácí výhru nad Havířovem 2-1. Střetnutí dvou klubů vyznávajících jako své barvy modrou a žlutou odstartuje dnes v 18 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i v neděli. Počasí.
2: V roce 1947 jsme 13. září měřili 31 stupňů Celsia. Tak tento rekord dneska rozhodně nepřekonáme. Čekáme příjemných 17 až 21 stupňů. Převážně bude pod mrakem a jak se bude blížit večer, vytáhneme pro jistotu deštníky, protože se přimíchají přehánky. V pondělí si od šedivých mraků také moc neodpočineme, vládu přebere velká oblačnost a na většině míst musíme počítat s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se k tomu všemu může přidat i bouřka. Denní maxima se vyšplhají opět na 21 stupňů. Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumbaldem, tady zase měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Rádio, rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nedělní podvečer si žádá tu správnou dávku klidu a pohodového rytmu. Děkujeme, že svůj víkendový čas věnujete právě našemu rádiu. My už za chvíli vyrazíme na Praděd, tady právě teď probíhají velké opravy vysílače. Jestli se dostaneme na rozhlednu nebo ne, se dozvíte už za moment. Přeji vám, ať vám tenhle podvečer přinese přesně ten zasloužený odpočinek, zatímco u nás dál běží nálož skvělé muziky a hit za hitem.
1: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Rádio Haná. Nejlepší

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavělých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Jdeme do Šumperka. Chystaná stavební oprava lávky v Uničovské ulici omezí asi na 15 dní chodce a cyklisty v období mezi 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatímní koridor podél silnice 446.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují zásičskými vyšetřovateli.
0: Sport.
1: Tenisové US Open dnes čeká velké finále mužské dvouhry. O svůj první titul z tohoto prestižního newyorského turnaje se poperou 29-letý Němec Alexander Zverev a domácí talent Ben Shelton. Tak uvidíme, kterému z nich se nakonec podaří vybojovat tuto cenou trofej.
0: Počasí.
3: V pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu? Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. V úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů. Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc, a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A dneska ještě pozor, ve Šternberku

0: Pražská sledová na Horním náměstí a také na autobusové stanici a parkovišti u sportovní haly. Silnice se opět otevřou dnes po 19. hodině.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

Dobrou neděli všem. Věřím, že si dnešní volný den užíváte v té největší pohodě a přesně podle svých představ. Pokud vás zajímá, čím v tyto chvíle žijí naše regiony, na našich zpravodajských webech najdete spoustu fascinujících příběhů. Píše se tam například o chystaných podzimních festivalových

0: pochopitelně příjemný zbytek dne, plný pohody a nechte se i nadále unášet naší náloží skvělé muziky.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: Dýtečka.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
5: Rádio Haná.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: čem se píše?
1: Máte správně naladěno, s námi víte, co se řeší v našem regionu. Podzim přinese do divadla pořádnou dávku emocí. Olomoucký Central totiž chystá festivalový epilog divadelní Flory s podtitulem Solidarita. Program nabídne 4 výjimečné inscenace od současného fyzického divadla přes scénický koncert až po třaskavé komedie. Diváci se mohou těšit třeba na hru inspirující se Havlem nebo na provokativní představení o ženském údělu s odkazem na Pepka Námořníka. Podrobnosti dohledáte na webu olomouc.cz. Na Jesenicku zase zaujal úplně jiný příběh. V Hinčicích nad Moravou totiž chovají netradičně pasené slepice. Místo krav se tak na tamních horských lukách prohání stovky slepic, které si užívají čerstvého vzduchu a zelené trávy. O unikátním regenerativním chovu píše olomoucký deník. A na závěr zpráva od hygieniků. Ti přes léto zkontrolovali téměř 100 dětských táborů v regionu. Kontroly dopadly skvěle, hygienici odhalili jen 4 drobné pochybení a kromě čistoty hlídali i pestrost jídelníčku. Informoval o tom šumperský rej. A my jedeme dál.
0: Víme, o čem se píše. Radio Haná.

0: Pražská pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Haná.

0: Myslíte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli.

0: stejné.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.

0: hudební výběr. Radio Haná. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Krásný víkend, neděle s datem 13. září je tady a narozeniny má novinářka Nora Fridrichová. Herec a komik Marek Daniel má 45, stejně jako bývalý chorvatský tenista Goran Ivaniševič. A slaví také bývalý člen kapely One Direction, Niall Horan. Ale to úplně nejdůležitější je Mezinárodní den čokolády. A tu čokošku si můžeme dát i k svátku, ten má dneska každý lubor. Vše nejlepší a jako bonus sváteční song od nás.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gover.
4: Kober. Cíleš, Francie.
2: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
5: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte.
6: You work in a kitchen before?
2: Yeah. Anthony Bourdain, ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
7: I said I know how to cook.
8: Oh, I'm sorry, I didn't understand that. Shut the fuck up.
2: I see you. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
9: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
10: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost z roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
11: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Léto má dohráno.
12: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
1: těstoviny
12: i sýry.
1: A hlavní výhra?
12: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
13: Zdravím Radio Hana, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
12: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
12: Kytku?
1: Bonbonieru?
12: Kafe?

0: tu Vaši.
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
0: Radio Hana.

0: se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
1: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Kroměříž aktuálně.
0: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí jejich velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
3: Sport.
0: Poprvé světová jednička a poprvé vítězka amerického US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Ariny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6-4, 5-7 a 6-2 na sety a získala tak svůj druhý Grand Slamový titul v sezóně a celkově třetí v kariéře.
3: Počasí.
4: V pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu. Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. V úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů.
3: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: tady je Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Promiň, Fabici.
5: Ke promiň, vama fankulo, sadil si všechny
4: je
5: peníze.
4: Je mi líto, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, full house hoši.

malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším si ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: plavidla do výše 4 metrů příďový, prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací. Každý den.
4: Rádio Hana.
3: Rádio pro lepší náladu.

0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
0: Rádio Hana.
2: Kde je McColly a Wolf? Pořád cvičí, pane. Dobrý den. Zahrajem si na kdo dřív uhne, ať si hraj na letce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectví.

0: zemřel. Že prý ti zastřelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásal se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

zbraním! Okamžitě vyhazte kopláke zbraním!

kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží